0: je krátce po druhé.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

myslím, že to nebude hřích, a když si vezmu místo tebe do postele jednu ze svých oblíbených knih. V neděli ráno Bůh už vytáhl na oblohu sluneční vůz. Ty záři vidím, jak se mi loupe na zipene loupe krůz. V neděli ráno a taky zpívám tam.

Zahradník z přívozu kleje úrodu, kolena chrání si pod prsenkou. Už dá víc práce vyšlapat do schodů, uvázat kytku s milenkou Lenkou. Za oknem zvadlé muškáty v truhlíku čekají na déšť, dlouho je sucho. Sousedka chytla do ledvin koliku, nedošla k poště, zvedli jí důchod. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obratce hladce plete své jistoty. Žádná změna. Z cingotu jehlic rodí se ozvěny, na malé hroty usedl motýl. Nevěsta v bílém vdala se bez věna, rodiče v zozách, ženich se opil. Pak jeho sestra přijela na kole, někdo jí z auta ukradl kola. Nevinné děti zůstaly po škole, po vzoru dospělých vole šli volat. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obratce hladce plete své jistoty. Žádná změna. Takové horko, potím se na dlaních, celý se lepím jak mucholapka. Dívám se, dívám, z CDčka vyzvání napsal a zpívá pan Petr Hapka. Konečně mraky zakryly oblohu, koncertní léto hromů a blesků. Pak prudký liák umyl i výlohu a já jsem rád, že žiju v Česku. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obratce hladce plete své jistoty. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obratce hladce plete své jistoty.

vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel.

zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než lidítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany, a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílali. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, a škoda každé rány.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.

z nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, toto soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně,

cesta se stáčí jako nekonečný kruh. Kdo čeká od ledna, jestli zas přijde leden, s úžasem na hodinách, které ví čtvrt, sám sobě zkousne roubík namazaný medem. Život mu neprodlouží žádná cizí smrt. Někdo se dotýká a někdo ještě žije, štítivě čistou ruku jiná ruka je. Na konci kruhu kdo si kdesi sirkou škrt. Z jiskry za vesmírnou lodí se v slunci nové světlo rozhoří. Obkročmo nad hrobem rodí, nad něj já mi hrobní kleště přiloží.

síla už chybí a i srdce nějak změklo. V tom věčném, nekonečném kruhu bolestí. Uhasit moře, vzkřísit smrt, podpálit peklo. Kdo tohle zkoušel, může mluvit o štěstí. I slečna nevinnost je dávno vdaná paní. Stále má srdce čisté, úzující v dlaních. S ním se jí dobře stává, ale špatně spí. Jen ti, co svoje lásky vykupují zradou, chtějí mít nad postelí růženec a kříž. Pečlivě zamknou svůj dům ti, co nejvíc kradou. Bez vrtí řetězem a pták objímám říž. Možná už zítra spatří slepec tu svou duhu, na kterou čeká roky v nekonečném kruhu. Cesta se stáčí, jen ten kruh je blíž a blíž.

co mi zbyly na polštáři. Kdybych ti všechno dal, tak kdybych

spolu, zase spolu, jako dřív. Late yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvál a v ohni neschoří. Můžeš ji ztratit, ale ona je tu přece. Kdybych ti všechno dal, a kdybych

jdem spolu zase svou jako dřív. Hey yesterday, budem spolu zase spolu jako dřív.

0: je krátce po třetí.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

já přesto věřím, co v moudrých knihách bývá. I to, že naděje naposled umírá a že se ten

Za městem v polích končila zima. K náměstí, když jsem vykročil, já ji neznám. Najednou cítím, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul pod tričko. Chladně a krásně, jenom jsem řekl, půjčím ti kabát, holčičko. Není mým zvykem poslouchat.

Bylo to zvláštní, všechna ta slova. Vyslovit pro mou neznámou. Je z Vysočiny.

Jako já tenkrát dlouho jsem váhal, pozvání rande, jen to zkus. Krásně se smála,

muži nezlobím. Já zlobil denně, večer, v noci, ráno, že byl jsem takový, je ti známo. Dneska všechno už je zažehnáno, nezlobím.

Toť Petr, Ivo s Filipem jsou na dně, ale nepoví to Jirka, Michal, Pavel. No tak není ti jich vůbec líto, Pepa temně zašeptal. A teď ho budu citovat, že jedna

naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru klap na klimpr jenom pro nás.

co ty jsi měl ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara. Každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili.

se však neučila. Tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

ulic, nevím, proč táhlo mě to ven. Vždyť je mi smutno, ještě víc,

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl.

nikdy nenajdeš, ta je jen ve mně. Tu nikdy nenajdeš, ta je jen ve mně.

a vznešená. Do vínku osud ti dá nejhezčí ústa, co znám, tvá ústa se umí.

prodrat se. Prodrat se temnotou. Prodrat se ze tmy.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagon se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky z

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jeho nevymetu prach. Po kapsách zátky z piva, to když jsem ještě mýval strach. Občas nás nechali i zahrát a my na klopě placku Havel na hrad hráli jsme, na duši zbyly šmouhy.

národní a nic se neděje. Nahlížím do laterny, jestli tam Jirka Černý zase je. A nikde nikdo z těch, co byli, tam pod Václavem v oné chvíli, kdy Václav přilbici strhl z čela a na námě

krize den. Jaká pak sakra krize, to tu jde jen o peníze všem. Kde se ztratila slova o naději, o tom, že zázraky se dějí, když člověk chce.

nádraží Praha střed. S nákupem za pár kaček a silnový sáček a v něm pár propriet. Ve flaškách, a že jich tu bylo, se všechno víno proměnilo ve vodu. Na Letenské pláni chystají nový pár.

Svět byl krásnej, umytej, jak pěkná holka, co má 20. A já sám celtou přikrytej, chystal se dál, proč pak se vracet. Petr nás máchal celou noc, a co my jsme mu dali jméno? Uhasil oheň, zlej byl noc, daleko

neskouřil jako reníček a slunci nechtělo se vstávat. Počasí, jak by nebyl máj, trpěl jsem jednou ze svých nálad. Pak píseň napsal na papír, kritik by šílel, dejme tomu. Nebyl chýr a netopír, jen smutek, že už

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Hudba hory přenáší.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Sedíme v kavárně, každej u jinýho stolku. Máš svoji společnost a já jsem u jiné přísedící. Hrajeme si s pohledem a skrýváme to před pohledy jiných. Neznáme se ani trochu, ale tolik bychom chtěli.

a není, kdo by nás vzal za ruce a spojil nám dlaň s dlaní a řekl děti a milujte se aspoň dneska. A tak tu sedíme dva cudní v kavárně, kolem nás básníci, malíři, umělci, světáci zkušení a vůbec věci znalí. Skládají ti poklony a ty je zdíky odmítáš. Po straně tě urážejí hezky tak, abys to slyšela. A ty slyšíš, ale neslyšíš. A já vstanu, abych se tě zastal. Jenže ty mě pohledem po...

tak teda pojď. A já ti budu o lásce lhát. Pošeptám ti klidně, že jsi má první i poslední. A ty se budeš tvářit, že mi věříš. Tak teda pojď. Řekneš mi třeba, třeba, že už jsi mě všimla dřív. A neřekneš mi, že už jsi pár let vdaná. A nebudem se zatěžovat svědomím. Tak teda pojď, urveme životu chvilinku pro sebe. Upocené pomilování po tmě a na černo.

Zprávy. Jazz. Zprávy. Noční koncert. Zprávy. Dechovka. Zprávy. Smyčcový orchestr. Zprávy. Disco. Zprávy. Hurikán. Zprávy. Heidi. Zprávy a tak dál. Pořád dokola. A je tu ráno. A v ústech pach mnoha cigaret. Žaludek na víně, nervózní česání. Máš vrásky kolem očí.

vnímáš, že už mám šediny a rachitickou páteř, aspoň tu, že mám. Bylo to hezký. Tak ahoj. Zas někdy.

Sedíme v kavárně zase každej u jinýho stolku. Máš svoji společnost a já jsem u jiné přísedící. A nehrajem si s pohledem, protože si pro mě žádnej nenašli. A šátek na věšáku nevisí. Zřejmě si zapomněla.

zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

zas půjde slunce oblohou čistou, modrou, vlaštovky se slétnou nad vodou.

slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.

jsem tě znal dřív. Netvař se, že nevíš, o čem je tu řeč. Cítím, jak pálí tvoje zlost a pýcha, mám trochu strach.

zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Ve předních dnů vnímám jak déšť kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

les kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světák moc bodčouhá kus slámy a výly nesvedej hned.

tak často mívám sen. O očích tvých. Tvých vlasech jako len. No a ten sen poslední. Ten byl tak plný krásy, že se až stydím teď. Ti o tom vyprávět, jak vidíš,

nutit tě nemusím. Říkáš mi, jsi můj svět,

až někam do oblak. Probouzím se a chci spát, to mám strach. Lásko mám.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Jen tiše řek, tak se vzbuď. Bílý peří zdobilo mu bělavou hruď a i křídla měl ještě vlažný. Kdyby to šlo, snad bych klesl.

Včera jsem se zeptal Hryhorie, jak se má a jestli ještě žije. Tu otázku stejnou jako vždycky jsem tentokrát nemyslel ironicky.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Čerstvý vítr Plachet. Radio Fo.

Rádio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Mám divný pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

co zmeškat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, v místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad teď jen courá a mokne.

zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná. Tak

vidí k vám okna něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archiv svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělal. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a si ji tížila.

0: je pár minut po 9. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok,

smutno. A tak jsem zase vyšel mezi lidi. Srdce potřebuje svý, a kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mi sviť, a až zalezeš za mraky jako tečka, vylezeš zase viď.

se vůbec nesmí, sevřenej jsem, jako když se doopravdy krade. A tak tu vodu radši zčeřím a zmizím, než sem na mě někdo přijde.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
5: Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, ve vlasech má stejný spony, v hlavě velitelský sklony, stejný krok a stejná gesta, stejnou iskru temnou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se mi při společně

se moc nezměnila, roztomile špulí, rtíky ostrá jako čepel, díky stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady, a ty počti si, kdo kde a kolik.

nějakou samotu někde u náchoda a já vím určitě, není to náhoda a tak trochu se bojím, že brzo budem mi hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na puty, o to nestojím. Usnívavej svoboda mi totiž hrozně chybí,

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi

kopce voda pádí, kolem zhromáždění hráčů. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

dveře ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil,

vzácná semena květin vystuchla. Je to divný rok, nevzešlo vše, co se zasi.

Tam vzadu vykáceli sad, kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát, pokaždé je Alan znovu zvětří. Přál bych vám je vidět,

a předříkali v dědině, že tam prý má vést silnice. A pak se jeden v hospodě potřek bábině,

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, prej, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

bojíme se jen strašáku, něčeho z hlavy něčí, ale nepřivedou nás ke strachu, doopravdická nebezpečí, to nikde.

0: Nebylo.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Trochu nálady, trochu záhady, kousek přízně na dálku.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Na obvodním oddělení měli pěkný nadělení, zajistili pachatele, zatím kde se sedí v celé, nabádány k poslušnosti, dopustil se neslušnosti.

podat musel vysvětlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři piva recidiva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu

to všechno prověřili, jen pokutu vyměřili, že na kole neměl zvonec, tak to dobrý vzalo konec. Poučení trousím k davu, i bicykl je třeba mít v řádném technickém stavu.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Že jsi ochutnal z toho jablka, které Evě nabídhat. Že poprvé zatoužil spoznat svět, poprvé po lásce cítil hlad. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Za to, že poprvé bolest zakusil, a pak radost a první smích. Že Evu miloval s duší i tělem svým. Děkuji za tvůj i můj první hřích. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Vždyť bez touhy duše

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

duch se zachvěje. I tikot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí. Jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů. Sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohráno a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

tolik dní tu čekám na život, který mě tu zapomněl, u těchhle mrtvejch kolejí, který jsou prázdný jako já.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvy, se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost. Všechno je připraveno k velikému bubnování, jen na povel se čeká. Jeden se teprv vylekaně sklání a druhý už smeká. Beránek blout už zapálil stráň, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství, svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvy, se zaleskne slídou.

bouřka v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí, a kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy si dobýval, teď jenom na výlet, rostl.

Tyhle chvíle jsou náplast na bolest, nezešílet, i když ti není šest. Bouřka v kopcích je hlas, co volá výš, když

jak moc mi scházíš, když stojím na pláži sám. Koukám, jak vlny svůj písek si hladí, tak hladil jsem

paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej.

ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tale křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš. A jak takhle stoupá přehled, o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dálky pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí, čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky vědí.

Mila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici, kde pak je.

0: zrušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

jistě, zda jsem pat. Neodpočívám v pokoji, na těle zvlhlý rovnošat. Neodpočívám v pokoji, na těle zvlhlý rovnošat. Neodpočívám v pokoji, na těle zvrhlý rovnošat. V bitvě jsem přišel

na stroji vojenské sekretářky. Prosím ty dámy, přestaňte s vábením smrti laškovným,

A mám hlad a srdce jako rozinky, po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli a tak jsme umřeli.

0: pluje času vstříc malinká kocátka.
1: Kotvu, kříž a srdce námořníkům.

Tady sedím na mraku, píšou mi z nebeskýho dvoru. Prej si to sama přebrat mám, jenomže jako na potvoru. Největší hřích je, píšou mi, zapomenout na svoji duši.

neber svůj život tak doslova, vždyť známe se jako svý boty. Tvá ruka je notová osnova a prsteny na prstech noty. Dvě blízkavé noty půlové, nejspíš ze zlatýho drátu. Můj dnešní největší úlovek v šéru antikvariátu. Cinkají jako dva zvonečky, takové legrační bim-bam. To když tvých prstů konečky

0: talán s houslovým klíčem, na lůžku z klavírních výtahů, přičem nás nachytá, přičem.
1: Živá voda v moři hudby.

máš určitý problémy. Každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají

Pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jenom bláskloně smál. To byla ještě jiná Praha, možná už ne to Třešňákova madam.

plášť s myší kůžem, čapku s rolničkami. Kdo je tu nechal, kam asi pospíchal? Já jsem je viděl pod keřem růží planých. Začínal říjen, les barvami hrál. Ach, to je dávno, to jsme táhli krajem. Potulní herci, já jejich principál. Veselá bída, hlavně když dneska hrajem. Mizerná kára nás zítra vezme dál. Kolem dokola se točí loukotě a plakát potrhaný zůstal na plotě. Ozvěna smíchu, plátě mince měněná a další starostova dcera svedená. Minula léta, čas nezastavíš. Na malém městě já se usadil, nad plným stolem pak nový život slavil, kazajku harlekína někam zahodil. Jen někdy ve snu, na prachovém peří, znovu jsem králem před bídnou oponou a v hlavní roli na několik vteřin mohu být nesmrtelným kladným hrdinou.

zvednul jsem z kroví čapku s rolničkami. V nejbližší vesnici pak herce dohonil. Veselá bída, večeře z jablek planých, i mladé víno dostárnou zížil.

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

sám se nečekaně, hlavu mám ve dlaních, sám se sebou beze zbraně, válčím stejně jako dřív, velký boje marný vzdechy, někdo vzal mi ten můj klid, podemílám vlastní břehy, 3, 2, 1, dynamit, odpočítá pod mě šile, budík nad mou postelí, bez dechu a bez

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg

kdybych uměl sám sobě si pískat, kdybych uměl zase vabank s láskou hrát, kdybych uměl zpátky tvoje srdce získat,

Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Zastav se, příteli, jestli máš chuť, sedni si naproti k čaji nebo kávě. Žena spí v podkroví, tak jí neprobuď a pěkně potichu mi

listů knih, od Čapka, Lustiga nebo od Remárka. Ze stránek vidím ty duše zoufalých, těla, co odváží dvoukolák či kárka. Venku se rychle šeří, je vidět netopíry, každý z nás něco věří, na lásku, na vesmíry. Na příslib nekonečna, lepší pak, když ne nyní, a kdo z vás nikde nikdy ničím se neproviní.

plešeří je vidět netopíry. Každý z nás něco věří, na lásku, na vesmíry. Na příslib nekonečna, lepší pak, když ne nyní. A kdo z nás nikde nikdy ničím se neproviní.

kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Kýra. Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet.

Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud věji, ach, sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde.

Můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pozvala jsi mě do 7. poschodí. Moc lidí sem k tobě asi nechodí. V kuchyni prak v rynce růže uvadla a tvoje tvář do nicoty propadla. Bejvala jsi tak roztomilá holčička, mažoretka v piškotech

0: už jsem přestal věřit na divy, ale teď se divím tomu, jak se rychle blíží zem. A nikdo už mi za chvíli snad řekne, proč tu jsem. Otevřou se dveře a v nich bude stát Buddha nebo Cohen nebo Viktor Frankl snad. A můj učitel Kurt řekne, chlapče, strápení mi šlus. Věčnost to je kytara a 12 taktů blues. To se bude dít. Celkem fajn plán. Každý se bojí, každý je někdy sám.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

jen kterou se dát. Je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl, hledal jsem štěstí.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zpívali, kdybyste se s ní potkali, že mi bez ní ohromně, že mi bez ní do skoku, ať to ví. Popravdě je mi ohromně smutno, popravdě je mi do skoku z mostu, z mostu

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Prosolená kůže, tělo samé řasy, když tě jednou chytne, neutečeš asi. Malá mořská víla, požíračka citů. Malá mořská víla, ničitelka mýtů. Tak to Hanzi nechtěl, když psal svoje řádky. Kdo jí jednou zkusil, tak neodešel zpátky. Žádná křehká duše, ale pěkná mrcha. V milostný předtuše život ti vyprchá. Malá mořská víla, ta bestie je žravá. Malá mořská víla, jako dravec dravá. Tak to Hanzi nechtěl,

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

chci chytit prázdnej výtah cestou do nebeskej brán. A lihboj, ať pomalu vypráví třeba tu starou, co už znám, jak ves anglickýho krále.

mi čistý prádlo daj. I slova tu snejí prázdně, jiný mravy, jiný kraj. Vezu anglickýho krála, moři mlčí Titanic, a tak pátrám. Proč tam

za vrabcem, půl psem a napůl ženou, do hlavy griotkáru, ole. Jak měsíc nad Hradcem, spím s tváří odvrácenou,

Malše, Úpa, Ohředvě, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu a Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mželatorice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevíšovka,

s vám, já znám tu zemi, znám. Boubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorník,

cesta s vám, já znám tu zemi, znám. Kaštej, rapštejn, konopiště, milotice, Frýdlant, Trábí, Kozí hrády, Křepinice,

Vyndal jsem z mrazáku kousek chleba, co jsi mi dala, a snědl s ním poslední vzpomínky. Když si ho se mnou tehdy posnídala, ještě si nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. A spoustu dalších věcí si mi dala, směl jsem si v

čela na stole, kam letěl. Bublinky z limonády pít nechtěl. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Ufňukaná holka rukama si pusu utřela. Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky,

nanukový dort. Hodiny na věži bijou poledne, mrtvá včela ze stolu se nezvedne, sladké rohlíky.

Já tady pod balkónem říkám hlouposti. Jde věta za větou a v celku je to skvělé. Slova jsou lahodná, jak šunka od kosti. Nápad jde za nápadem, tak poslouchej, hele. Ještě pár poetických slov a je to celé. Mluvím jak kniha, má to formu, má to cit. A tebe stejně potom zlomí do postele. Významně mlčící.

částečkou atomu. Dřív než jde na rande, vypije vína galón. Neumí tvářit se jak frajer v sitcomu. Tvářit se, že odložil trumfů

jsi šla dolů, to se nestane. Že by se pokusila po mých slovech slanit, když nemám pohled, který mžíku uhrane. Můžu jak Seifert anebo Kajnár jenom žvanit. Mé věty pod balkónem tence visí za nit. U dveří odhodlaně dělám rohošku. Vím, když tě opustím, tím nemůžu tě zranit. Jak by tě zranil třeba Jirka Bartošku.

měli, polechtali, pohladili a pak někam zmizeli. Jednou z nich je píseň tato, jachta zvící 10 stop. Veze slova šperky zlato, neboť kapitán je trochu snob. Snědl všechnu moudrost dneška a tak je mírně otylý. Proto jachta jede stěžka na konci té flotily.

Maria, čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim výsměch.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Bor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli, kdo se

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní,

ten, kdo promění lásku do šestáků, ať se chystá na soudnej den. Já měl hádku s andělem o duši mou, oh, oh, oh. Hádku s andělem o duši mou. Já měl hádku s andělem o

0: nohy, dlouhej cop.
1: Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus,

a počasí se drží, neprší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštil sklenky, už otvírá piva a počasí se drží, neprší a neprší. V nebi se chystají sály na velkou párty. Nebeské bulváry psaly pozvání všem. Jsou tu už obránci Troje i občané Sparty. Jen dole obloha svítí a trhá se zem. Padá z toho písek, smrdí z toho síra, už nebeská šatnářka kabáty odebírá. Počasí se drží, neprší a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, sečmaluj Armstrong,

Za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se drží.

uličkách sněhobílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: tak jako dřív.
1: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

Hrám Stříbro, Hořovice, Strakonice, Senomaty, Tuflovice, Záhořany, Hostivice, Čáslav, Újezd, Čakovice, Netovice, Rožmitá, Holtuš, Černošice, Máslovice, Prčice, Plzeň, Černovice, Pálenice, Nový Bížov, Stará Paka, Úholička, Báňovice, Jákuze.

Máš je úpa, ohřed je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínu a moravice, horná dnilet, beronka, mžela, torice, váv, úch, žiletavka, je výšovka, stará řeka, nová řeka, lužnice a zlatá stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Poubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši a

tak já to chtěl mít. To mě málem srazilo, na kolena mít jsem už zase

schody do nebe. Ty jsi věděla to vždycky a já se učím od tebe. Vím dobře, kde najít tě mám. Jsi v první řadě, já vím. A ten lístek platit mám. Jsi velká holka, už to znám. Počasí se mění, v něm já se nevyznám. Neutíkám z boje, i když venku řádí hudba.

0: konci nedosáhl. Na zádech má křídla a v hlavě přání pádu.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

nebi už není žavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy, je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

absence slov někdy zebe, ale tady má to tak být. Hranice topí se v řece, kousek od ní Josef odklíčí.

znaven, ach znaven vším, já hledám smrt a klid. Když vidím zásluhy rodit se u žebráka a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít a víru nejčistší zrazenou hořce plakat a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných a dívčí něhu čest servanou v okamžiku a dokonalost pak budící už jen smích a vládu ve schromlých pařátech panovníků a jazyk umění vrchností zmrzačený a blbost doktorsky radící rozumu a přímost zvanou dnes hloupostí bez vší ceny a dobro zajaté

mění vrchností zmrzačený. A blbost doktorsky radící rozumu. A přímost zvanou dnes hloupostí bez vší ceny.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Chovám doma mloky, mám jich plnej byt. Chovám doma mloky, mám jich plnej byt. Ráno po baráku lezou, bytná mi to nechce odpustit. Má bytná to je ženská, je jí asi 25.
2: Bytná to je ženská,
1: je jí asi tak 25
2: let.
1: A to její tělo bych teda popsat nedovedl.

tak jsem jí vyznal lásku, ona jen zvedla hlas. Tak jsem jí vyznal lásku, ona jen na mě zvedla hlas. Že až se mloků zbavím, tak můžu přijít zas.

Tohle blues je tu ze smutný, tohle blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, tohle to blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, vždyť vám to povídám.

Sedíme u rozlitýho stolu na vzduchu prázdnou lahví. Jsme douškem světobolu nahlí. Nálada se drolí, znuděná a krásná. Letěl jsem za tebou na rozvrzaném kole. Slova nikdy drhnou.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padé. Už i v iluzích se kradou.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hraje?

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě jsem mi přejel hlavu, za mnou hledí její smutná očka.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Čeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

Slunce vrhá úsměv jaguára. Stařičkej parník jako z knížek Marka Twaina. Vypluje ze sna a pak zahalí

0: malou chvíli bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Když mla k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaje si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rose na kolejích o

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

Ba na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví,

Ptal dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Podláky kaštanů v trávě mezi listím, poryvy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, co?

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a Jim zkus vyndal svou lulku a plif Grandpa Wright. Pak spokojen začal zas hulet, že

stavu. Včera po létech jsem slyšel zpívat racky nad hlavou, teče kořálka a léčí únavu. Holky jsou každým okem hezčí, každý už vyhlíží tu svou, tak zase na pár hodin život podvedem.

sedíme u rozlitýho stolu na vzduchoprázdnou lahví. Jsme douškem světobolu nahlí, nálada se drolí, znuděná a krásná. Letěl jsem za tebou na rozvrzaném kole, slova nikdy drhnou.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se kradou.

schody vedou k parku, zabavím tě magií a světly od oharků.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se vše ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hraje?

vír vytržený z bloku, váhavě kladu polostín svou sloku, slunce je za mraky, má tedy alibi, v poledne svítilo a tečlo na ryby. Daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru. Třeba že veterán, stále jsem jenom ucho v liáku promok.

Otče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: mi říct tohle? To přece... No ale vážně, no to snad není možný.
1: A bylo

Če chlapče, kam jsi se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně.

Chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku, rum do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve škodovce tisícovce jezdím denně.

ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě jsem mi přejel hlavu, za mnou hledí její smutná oči.

taky umíme, jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej prout. V peřejích slibů a iluzí cárů naspátek budeme s nadějí plout.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy. Podívej, člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí, vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka,

tvými vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy, promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám, znáš už všechny moje pohromy,

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím

Schází se chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že...

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

Radio Folk. Hlava nad vodou. Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

však jedno mě tíží, ta žízeň bez ustání, když sladkou úlevu cítím.

studí, to studí od podlahy. Je to zlá pomsta od těch slečen. Kdyby nebyl poeta, neměl by teď rýmy vydržet do léta, zlé jsou zimy. Kdyby nebyl poeta, konec nemá ubohý, píše verše do sněhu, píše.

začíná páteční noc. Měsíc je v poloze D. Sousede, o co tu jde? Na návsi koušou všichni psi a všechny holky řeknou si,

zvednu líčka, nešitřenko, budu sám. Křepelička, budík vůni, dymián. Mám-li v očích

zbednou líčka, nešitřenko, budu sám. Křepelička budí kvůni demián. Třpitka pohledu ti hasne do červánku blankitu, jak je slastné.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Milá, přes tu dolinu uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat, byl to syneček. Yeah.

z paluby zametá naše hříchy, které nás potápí, a spadla klec. Já věčný neplavec a všichni na břehu zalknou se smíchy.

0: zrovna teď bez sliny, hoď po mně alespoň šutr.
1: Kdož nemají torturu za vkusnou, ať mě jen s odporem minou.

Co jsem mohl, to jsem si podělal, co jsem mohl, to jsem si zhatil. Dozrál čas, abych se oddělal, aby jsem šredně platil. Jenomže s rypákem mu hlavně, jak si tak do ksichtu mířím. Už se zas neštvu tak úhlavně, možná se dokonce smířím.

Vyšel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla. Dováděli stíny na zdi u kostela. Dováděli stíny a děti na rohu. A já jsem v trávě seděl, seděl nohu přes nohu. Teplem dýchla cesta, kde boží muka stála, a zrezivělá vrátka k tomu zaspívala. Zaspívala píseň o starých dobrých časech, že prý se ty časy, že prý se ty časy, že prý se vrátí zase. Zas prý bude hezčí celý ten náš svět, a nikdo, že prý nenechá vrátka rezivět. Nikdo, že nic nenechá a všechno bude všech. Doplnila dvojhlas, dvojhlas listí na stromech. Vyšel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla.

správcové slepých kolejí, zlosin a dcera Úsvitu, pouštíme slunce do bytu, život přeteče jako sud, když budem věřit na osud. Žižkovská věž se budí z mlhy, farmáři staví svoje trhy. Nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplý v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ale když se srazím s volem, lituju, že nejsem golem, vidím, že se zázrak nekoná. Někde voní Mariánka, za rumcajzem letí manka, láskou slepá jako patrona. A mě nikdo neporadí, kde se koupí věčný mlad.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které mám

pukalo srdíčko, hořela tráva, ve spadlém záboji zahynul strach. Spraví se písničkou bolavá hlava, rána se zahojí, však z trávy zbyl prach. Počítáš vrásky,

hořelo srdíčko, pukala skála, ze tmy se vynořil strach s bílou holí. Ta noc křestí rolničkou, již ses tak bála, když srdce dohoří, skála se drolí. Nesměj se tomu, ty dospělý dítě, když pláčeš skrytě a nemáš mi co říct. Vrátíš se domů,

spolu v jednom bytě, dohromady v jednom domě. Ale kdo ví něco o mně, jsme tu spolu.

Sotva se klika otře horty, vrátnému vratku vrazí, jak kripl z fronty, v zádveří paty srazí. Do dlaně típne redku a břichem vytře zem. Chytře se vyhne svědků, sepsi se podělí o příděl. Stopa jde přes práh ke kredenci s malovanými věnci. Do oken vrostlo chebdí, v domě se nebdí, ale spí. Co ti to vlastně zbylo? Do oken nasněžilo a řeka vylila se z břehů.

co si ještě vysní, která se ještě přidá. Ze zetlelého listí svítí zakopnutá křída a z vyvařených sklenic kvete kříz. Ani na policích ženic už není jako dřív. Byla čirá a je lesklá, křehká připomínka ze skla.

až stařina slehne, zase se rozběhne. Co ti to vlastně zbylo?

chlapík, co tě chytí za rukáv, malá ryba, co se v kalné vodě třpytí.

pravda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

tebe je i v kakimunduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

0: dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

někdy sám, jen se svým stínem. Nikdo tady se mnou nikdy ne.

každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat nům, tak jak volně plynou. Nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. V herbáři usušené

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Olikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že

Naposled v 8. třídě choval si se spurně, že každý strujcem svého štěstí přece je. Od těch, kdo párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou. Ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou. Jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší. Říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

0: sedni si do rohu, sedni a piš písničky a nebo básně. Žíravý jako louh, hebký jak plyš, uvidíš, půjde to krásně.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

je podívaná pro bohy. Jak se to v jeho tváři smráká, jak je ten panák ubohý.

jak v budoucnosti budete tež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš, sám lížeš ruku padoucha.

0: se navždy probudit.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.